jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

jsem měl prachy, bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
1: Trial.
0: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky blásniví. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na
1: mě.
0: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
1: Trial.
0: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Stýská.
0: Trial.
2: Tý milence.
0: Trial.
2: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.

0: Bye. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.

jen žít. Svou svou láskou ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.

0: Já vím.
1: Trial?
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Stýská se.
1: Stýská. Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
1: Trial.
2: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe.
1: Trial.
2: A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

města jsou jen nazvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

0: Bye.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: Trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak Trial. To bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam

Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

bratka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je
0: trend.
1: Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás, trochu třás.

0: zpocený, léta ztracený, ty oči pláčou dál.
1: Trial.
0: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Trial.
0: Jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů, jdou za tebou dokola s tou otázkou.
0: Trial.
1: Proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
2: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
3: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Vážil se brátka. Bratříčku, necvikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů,
0: trial.
1: Pak tolik dnů, jdou za tebou, dokola s tou otázkou.
0: Trial.

0: Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modlím, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: byl ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: trial
0: začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Trial?
0: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: čau.
1: Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat.
0: Čau. Čau.

0: fajn.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy
0: na mejdan,
1: byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Trial.
1: Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen.
0: Trial.
1: Že si

0: trial.
1: Vrátí ty touhy sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý
0: dým,
1: hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Tvojí
1: ruky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel tam, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama,
1: Kráva.
0: Jako správnej chlap.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: říká.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu
1: Trial.
0: Hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka
1: Trial.
0: Se na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
1: Trial.
0: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

0: ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo tuší jen.
1: Trial.

0: ty touhy zborcený.
1: Trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.

můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

0: křídla.
1: Čau.
0: A v koutech usínají moje sny.
1: Čau.
0: Za oknem déšť tiše zpívá.
1: Čau.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Bratříčku,
0: trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolobotkách.
0: Trial.

nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak. Nevíš jak. Výroky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupý špás, když si v noci vyšel ven. Snad jsi trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.
0: Trial.
1: Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že jsi křivě šláp,
0: Trial.

0: ty touhy spolcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: try.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: bál. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.

0: prevence.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně.
1: Trial.
0: Mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,